0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 90.

0: Já mám strašný hlad.
1: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Blanka je jeho.
1: To je 10 největších hitů Relax Rádia a žhavý novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Po včerejšku zdá se mi to, jako bych dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nestědla všechno jako

listen. Když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Dny Marian Viesku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Marian. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Ahoj, děti,

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamích je ochotnej
1: mňam, mňam, mňam. Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay. Největší.

that you're sorry. 'Cause I love you too much to look back.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 19. září. Tento den roku 1893 se Nový Zéland stal první zemí, kde mohly ženy volit. Roku 1922 se narodili úspěšní sportovci a později manželé Dana a Emil Zátopkovi. 19. září 1934 se v Liverpoolu narodil manažer skupiny Beatles Brian Epstein. Zemřel v Londýně o pouhých 33 let později. Tento den roku 1783 bratři Montgolfierové vypustili první horkovzdušný balon s živou posádkou, kterou tvořili kachna a ovce. Roku 1849 byla v Kalifornii otevřena první prádelna pro veřejnost. Roku 1963 přišel na svět Jarvis Cocker, zpěvák kapely Pulp. Roku 1928 se poprvé na plátně objevil Mickey Mouse. O 30 let později se narodila česká herečka Valérie Zavadská. Psal se rok 1988, když britští Erasure vydali single A Little Respect. Tento den roku 1985 zabilo silné zemětřesení v Mexiku 9,500 lidí. Roku 1975 dostal Eric Clapton zlatou desku za nahrávku I Shot the Sheriff. Ročník 1940 je Bill Medley, člen formace Righteous Brothers. O rok mladší je zpěvačka Cass Elliot z Mamas and Papas. Tento den roku 2000 vydala Madonna album Music. Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Pizza Tart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady.

0: na OnePlay.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Máme tady 10. hodinu.
0: Relax rádio.
1: Dneska bude ještě docela příjemný, dalo by se říci téměř až letní den, teploty 20 až 23 stupňů Celsia, bude jasno až polojasno, ale k večeru od západu začne přibývat oblačnosti a ta nám dokonce přinese i nějaké srážky, na které se musíme připravit zítra. Teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů Celsia. Už jste našli poklad? Já myslím, že každý někdy minimálně jako dítě toužil najít nějakou truhlu, ve které bude zlato či stříbro. Tak já jsem se dočetl o týpkovi, kterýmu se tohleto splnilo v dospělém věku. Kde ho našel, tak to si povíme mezi 10. a 11. Tanči, dokud můžeš, tak to jsou pro změnu hudební poklady, které tady pro vás mám pro tu následující hodinu připravenou. Je sobota 19. září a já vám přeju příjemný poslech relaxu.
0: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tak tohle to byl song z roku 2013, který se jmenoval Malá party nikdy nikoho nezabila. A je to soundtrack k filmu Velký Gatsby právě z roku 2013. Celkem se na vzniku tohoto díla podílelo několik umělců. Jednak to byla zpěvačka Fergie, americká zpěvačka, skladatelka a herečka, také Q-Tip, no a potom ještě Goon Rock, takže celkově vlastně tři zajímaví velcí umělci. Ale když se podívám třeba na seznam skladatelů, kteří se na tomto dílku, které je dlouhé 3 minuty 49 sekund podíleli, tak to jsou titulky skoro jak u nějakého výpravného amerického filmu. Každopádně doufám, že se vám tahleta písnička líbila a že možná i souhlasíte s tím poselstvím, které říká, a to sice, že malá party ještě nikdy nikoho nezabila. Jo, nezabije, ale bacha, o co je člověk starší, o to víc mu ty party dávají zabrat. A samozřejmě, když na té party figuruje alkohol, tak je důležité potom neřídit. To už by pak s tím zabíjením asi úplně nefungovalo. Já doufám, že vy si dneska užijete třeba nějakou pěknou party a nemusí to být vyloženě divočina, stačí si užít, co já vím, třeba ve dvou, pěkně si nalít sklenku něčeho dobrého. Pokud jste abstinenti, tak klidně dobré minerálky popíjet a užívat si prostě hezkou sobotu. Možná, že takových hezkých dní už letos zas tolik nebude.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Já tady mám teď jednu aktuální informaci ze silnice číslo 16 u Slaného, to je tady ta hlavní, která vede kolem Slaného. Tam se bohužel dnes ráno stala dopravní nehoda. Jejíž jaksi účastnicí je také cisterna s pohonnými látkami, myslím, že by to měl být benzín. Takže silnice je u Žižic konkrétně teďka uzavřená. No a jde o to, že hasiči musí odčerpávat ten benzín z poškozené cisterny. Zásah potrvá několik hodin, připravte se na objížďky. Zároveň při této nehodě bylo také zraněno celkem 5 lidí, včetně jednoho dítěte, které skončilo v motolské nemocnici. Zraněné sanitky rozvezly právě do Motola, taky do Prahy na Bulovku a potom ještě do Slánské nemocnice. Takže bacha na to, u Žižic 16 je uzavřená a je to kvůli nehodě, která se tady stala. Mimo jiné do té nehody, jak si je zapojená cisterna a musí se tedy odčerpávat uniklý benzín.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Máme tu pozvánky na spousty akcí, které se konají v těchto dnech. Tak začneme třeba v Kladně. Městská knihovna Kladno vás zítra zve na třetí ročník akce Zažít Sýtnou jinak. Od 11 hodin se na náměstí Sýtna v Kladně můžete pobavit se svými sousedy, posedět, zaspívat si a dát si něco dobrého. Na programu bude i hudební vystoupení, literární koutek a spousta dalších aktivit. Chybět nebude ani rukodělný trh. Tak to je tedy zítra od 11 na Sýtné v Kladně. Potkat se sousedy můžete také v Berouně, a to na sousedském festivalu, který se koná v berounských kasárnách zítra taktéž od 11 do 18 hodin. Vyzkoušet si budete moct například vzdušnou akrobaci, latino tance nebo tajči. Děti potom potěší kočovná herna a tvořivé dílny. Chybět nebude ani živá hudba, občerstvení a aktivity berounské městské knihovny. No a v pondělí 21. září zavítá do Družce filozof, básník, kulturní publicista, scénárista a moderátor Ivoš Moldas. Jeho hudebně zábavná talk show začíná v 7 večer v pondělí v sále ve sportovním areálu v Družci. Vstupenky zakoupíte na místě.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V tuto chvíli máme trochu silnější provoz téměř na celém pražském okruhu, ale vyloženě v koloně popojíždět nebudete, jen počítejte s tím, že prostě nemůžete to všude pálit maximální povolenou rychlostí, protože tam jede docela dost aut. Trochu se to samozřejmě štosuje u sjezdu na pražské letiště, a to v obou směrech, tedy jak od Slaného od dálnice D7, tak také směrem od Prahy 6. No a potom komplikace vidím na dálnici D1, pokud tedy míříte směrem na Brno, tak od 17. po 25. kilometr, to znamená za sjezdem na Všechromy, tak předtím, než vlastně je to omezení, které je potom u Senohrab, tak tam prostě se vytvořila kolona, kde budete popojíždět zhruba nějakých 10 minut. Jinak je provoz v celku bezproblémový, jenom připomínám ještě silnice číslo 16, kousek za Slaným u Žižic, tam se stala dopravní nehoda, silnice je uzavřená, hasiči tam musí odčerpávat rozlitý benzín z cisterny. Já vám přeji, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete

0: 10.46 posloucháte Relax. Možná jste také někdy sněli o tom, že najdete třeba tajemnou mapu k pokladu, podle ní opravdu dojdete na místo, kde máte začít kopat, tam budete kopat a něco fakt vykopete, třeba truhlu plnou zlata nebo stříbra. No, tak i bez mapy se to dokonce podařilo jednomu Dánovi v dánské vesničce, která se jmenuje Rebuild. Dotyčný totiž chtěl postavit novou terasu u svého domečku. Začal kopat na zahradě svého domu, no a našel tam stříbrný poklad z vikingské éry. No a ti vikingové, ti nebyli úplně chudí, takže celkem se tam našlo 700 různých předmětů, především ze stříbra, byly to stříbrné cihly, také Thorovo kladivo, což je v severské mytologii velmi mocná zbraň, no a potom spousta dalších drobných předmětů. Jedná se o druhý největší nález takového pokladu na území Dánska. Hodnota poměrně dost vysoká, no teď by mě jenom zajímalo, jak to v Dánsku mají s nálezním, protože co jsem slyšel také v Česku, když najdete nějaký poklad, tak místo toho, aby se tedy vzala jeho opravdu historická cena a z té se vypočítávalo nálezné, to je nějakých těch 10%, tak to hodí na váhu, zjistí, že to je pár set gramů nebo pár kilo zlata a vypočítají to pouze z té ceny zlata, což v případě nějakého jednoho malého předmětu není moc. Tady se jedná o několik kilo stříbra, no tak tady by možná ten dotyčný mohl získat slušnou částku, i kdyby to brali jenom na cenu materiálu. Jo, najít poklad, to by se mi líbilo, ale kde hledat, že jo? A nekrást.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Dvě minuty po 11. hodině.
1: Relax Radio.
0: Teploty dneska 20 až 23 stupňů Celsia, bude převážně polojasná obloha, k večeru ale od severozápadu začnou přicházet mraky, v noci 13 až 10 stupňů Celsia, přičemž zítra z těch mráčků, co se začnou večer objevovat, může sem tam i pršet. Jezdí se závody nákladních aut na motorkách, samozřejmě ve formulích nebo třeba i v upravených osobních autech, ale víte, že se také závodí v tramvajích? Tak právě na mistrovství Evropy řidičů tramvají se za chvíli podíváme, protože se koná právě dnes. Kde a jaké jsou tam disciplíny, tak to vám řeknu mezi 11. a 12. kde si samozřejmě taky budeme hrát. Třeba Shakiru a její Daj. No tak dávám, teď konkrétně Felixe.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.

0: byl song, který zpívala Dua Lipa, takže tedy kosovská Albánka, která se narodila ve Velké Británii, a ta písnička se jmenuje Training Season, takže něco jako tréninková sezóna, ale pozor, tahle ta písnička není o sportu vyloženě, ale je o tom, že dotyčná nesmí ztrácet sebeúctu a prostě jednoduše řeší zase otázku vztahu, tak jako vlastně řada dalších písniček. Jo, vztahy, to je těžká věc. Když člověk nemá vztah, tak by strašně chtěl mít vztah, že jo, známe to. No a když člověk má vztah, tak ho to vlastně mrzí, že má ten vztah, protože dost často je to v těch vztazích docela těžký. A co si budeme namlouvat? Většinou, když člověk jaksi někoho konečně uloví, tak najednou se objeví spousta dalších jaksi možností mít vztah a člověk potom neví, co si vybrat. Blbý je, že si většinou vybere tu nejhorší variantu. No, jsme nepoučitelní, proto je potřeba, alespoň za mě, vztahy střídat a hledat toho nejlepšího. Možná celý život.
1: Relax

Posloucháte Radio Relax, máme 9 minut po 11.10, no to jsem se teda pěkně zamotal do těch časových údajů, máme 11 hodin a 19 minut. Já se přiznám, že jsem teďka úplně fascinovaný. Já jsem nikdy se jako nekoukal na žádnej fotbal, hokej, podobné věci v televizi, ale já jsem si tady teďka pustil přenos z mistrovství Evropy řidičů tramvají, který se jede právě teďka ve Varšavě. Já tady na to koukám a prostě a jednoduše si připadám jak fotbalový fanoušek, který se kouká někde na fotbal. Fandím, byť teda ještě Pražáci nenastoupili, ale jsou tam také Pražáci, teďka před chviličkou jeli domácí varšavský tým, právě teďka se o body snaží tým z Budapešti. No a v čem vůbec ta soutěž spočívá? Tak odehrává se to v centru Varšavy, ten letošní ročník, a oni tam musí ti řidiči z tramvají například zastavit přesně na místo, přičem se to měří na centimetry, jestli prostě zastavili na značku. Potom také zároveň musí umístit takovou figurku těsně vedle kolejí a potom kolem ní projet. Nesmí schodit, zároveň ale musí tu figurku dát co nejblíž. Zase měří se to na centimetry, kdo ji prostě má blíž, tak dostane víc bodů. Potom například mají takové obrovské kuželky, které musí prorážet tou tramvají, a spoustu dalších disciplín. V jedné třeba musí zastavit tak, aby okýnkem se postavili k jakémusi basketbalovému koši a z něj musí dávat koše jako hráči basketu. Wow, strašně zajímavá soutěž, zajímavá disciplína. Ano, není to sledovaný jako UEFA, já teďka tady mám puštěný ten online přenos na Facebooku, je nás 95, co se na to díváme, ale wow, wow, wow. Tak držme hlavně palce Pražákům, Pražáci se tam mají také představit, kromě toho jsou tam třeba jezdci někde z Holandska, z Dánska, ze Švédského, Göteborku, z nějakých německých měst, no, tak uvidíme, kdo to nakonec vyhraje.

0: Jarda Tart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se

Britští poslanci budou řešit, jak to, že Británie už dlouho nevyhrála Eurovizi. No, je to docela zajímavý, ale upřímně řečeno, já teda jako nevím, jestli tohleto je věc, která by se měla vůbec řešit politicky. A na druhou stranu, já teda nevím, koho všeho prostě jako poslali zatím Britové do Eurovize, ale kolikrát, když vidím, jako nechci se nikoho dotknout, jaký jako divný individua se tam objevujou a že kolikrát si říkám, jestli to je soutěž o to, kdo bude jako největší bizár a že ty hudební jako výkony jsou spíš až druhotný, tak já nevím, jestli prostě jako by to nechtělo možná tam poslat někoho, kdo umí zpívat, kdo umí na něco hrát, možná by to pomohlo. A nebo jestli už se to zvrhlo v to, že to má být opravdu největší bizár, no tak musí ho přitlačit a poslat tam opravdu někoho, kdo bude vypadat fakt hodně, hodně divně, aby měli šanci Eurovizi vyhrát. No, každopádně jsem zvědavej, jestli teda k tomu jako Britové schválí nějaký zákon, jako sjezd, usnesení ústředního výboru britské strany, konzervativní či labouristické nebo jaké, podle kterého musí v příští pětiletce alespoň jednou Britové vyhrát Eurovizi. Relax Radio.

0: Tak já nevím, jestli nás ty roboti fakt jako nahradí. Už před týdnem jsme si tady povídali o tom, že na robotí olympiádě se to nepovedlo, že tam ty roboti prostě začali padat a nedokázali udržet rovnováhu. No a teď se něco podobného stalo pro změnu v New Yorku na modní přehlídce. Konal se tam ten velmi známý Fashion Week a oni si řekli, že prostě jako tam pošlou kromě teda klasických modelek i nějaké ty humanoidní roboty, tedy takové ty prostě stroje, co vypadají jako lidi, nebo mají prostě ručičky a nožičky. No, jenomže ono se prostě stalo, že ten robot nezvládl detekovat správně okraj mola a spadnul. Takže bylo tam několik takovýhlech, jak si řekněme, problémů. Já netvrdím, že se to někdy nestane i modelkám, že prostě jako spadnou z toho mola. I to se jim samozřejmě stává, no ale co si budeme prostě namlouvat, aby ty roboti jako neviděli při tom, co mají těch čidel, že jo, nějak okraj toho mola. No, nevím. Tak si myslím, že to asi jaksi nám dává jistou naději, že ještě nějakou dobu budeme my lidé tak trošku nenahraditelní. Ostatně, když vidím někdy všechny ty možný neúplně skvěle fungující asistenční systémy v autech, tak si říkám, že asi lidská rasa má ještě co nabídnout tomu světu. Byť i člověk je por chybující. Humanum est errare.
1: Největší hity Relax Radio.
2: Let's get down to business.

0: Tak tohle to byla polská zpěvačka Blanka, její táta je teda Bulhar, ale ona jinak pochází z Polska a vyrůstala v Polsku ve Varšavě. A právě ve Varšavě, jak už jsme o tom v této hodině mluvili, se teď koná mistrovství Evropy řidičů tramvají. Naprosto úžasná záležitost, já se přiznám, že se od toho nemůžu odtrhnout. Teď právě nastoupil tým z Lucemburku, velmi hezká řidička, tramvajačka tam jela, no a dost se jí jako povedlo zastavit přesně na míru. Ona tam měla prostě asi 10 centáků jenom od té značky, to znamená, ona prostě dokázala zastavit naprosto přesně. To je fakt jako neskutečný, jak některý ty lidi mají naprosto skvělej odhad. Jak už jsem říkal, tak je tam také tým z Prahy, nicméně v minulých letech účastnili se toho také za Českou republiku týmy dopravních podniků, například z Brna, případně z Ostravy. Tak držme palce Čechům a já vám řeknu, proč bychom měli Čechům držet palce, hlavně teda těm Pražákům, protože pokud to Češi vyhrajou, jo, těžko říct, jestli se jim to povede, tak by příští rok to mistrovství bylo u nás v Praze, takže bychom se na to mohli všichni jít podívat.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Máme tady pravé poledne.
1: Relax Radio.
0: Zítra nás čekají teploty v podstatě podobné jako dneska, to sice 19 až 22 stupňů Celsia, bude ale oblačno až zataženo, odpoledne se dokonce sem tam můžou objevit přeháňky. No a s nějakou tou přeháňkou počítejte také v pondělí. Od úterý už by pršet asi nemuselo, ale teploty přes den už budou mnohem nižší, než jsme byli zvyklí doteď, a to sice zhruba 14 až 17 stupňů Celsia. Od kolika let si myslíte, že můžete dělat popeláře? No, říkáte si, no tak přeci není možné pracovat od 18, za určitých podmínek lze se do nějakého pracovně právního vztahu vrhnout už v 15. Tak my se podíváme na případ jednoho 6letého popeláře. V jaké zemi to dělá a proč to dělá už v takto nízkém věku, tak to vám prozradím mezi 12. a 13. A teď čekáme na signál. Ano, kapela Nightwork bude čekat na signál. Vy stále posloucháte Radio Relax, je sobota 19. září. Zita dneska slaví svůj svátek, tak pokud nějakou Zitu znáte, tak ji určitě nezapomeňte popřát všechno nejlepší.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Relax Radio.
1: Tak teďka budeme trošku vzpomínat na minulost. Schválně vzpomenete si vy, kteří se pohybujete jako řidiči občas v Praze, kdy se otevíral tunelový komplex Blanka? No, to bylo docela nedávno, že jo? Tak shodou náhod to tenkrát také vyšlo na sobotu a bylo to 19. září 2015. To znamená před 11 lety. Ano, Blankou už se jezdí 11 let. No a co dalšího přinesl tento den, tedy 19. září? V minulosti?

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 19. září. Tento den roku 1893 se Nový Zéland stal první zemí, kde mohly ženy volit. Roku 1922 se narodili úspěšní sportovci a později manželé Dana a Emil Zátopkovi. 19. září 1934 se v Liverpoolu narodil manažer skupiny Beatles Brian Epstein. Zemřel v Londýně o pouhých 33 let později. Tento den roku 1783 bratři Montgolfierové vypustili první horkovzdušní balon s živou posádkou, kterou tvořili kachna a ovce. Roku 1849 byla v Kalifornii otevřena první prádelna pro veřejnost. Roku 1963 přišel na svět Jarvis Cocker, zpěvák kapely Pulp. Roku 1928 se poprvé na plátně objevil Mickey Mouse. O 30 let později se narodila česká herečka Valérie Zavadská. Psal se rok 1988, když britští Erasure vydali single A Little Respect. Tento den roku 1985 zabilo silné zemětřesení v Mexiku 9,5 tisíce lidí. Roku 1975 dostal Eric Clapton zlatou desku za nahrávku Aisha the Sheriff. Ročník 1940 je Bill Medley, člen formace Righteous Brothers. O rok mladší je zpěvačka Cass Elliot.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji za nich je ochotnej.
1: Miam, miam, miam. Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Tak jaký máte názor na dětskou práci? Co měla by se povolit, nebo je dobře, že ji máme zakázanou? No, já myslím, že někdy ty zákazy jsou takové možná trochu kontraproduktivní. Teďka to zrovna řešili v australském Pertu. Tam totiž jeden 6letý chlapec strašně moc toužil potom stát se popelářem. Nakonec se na radnici usnesli, že mu to teda navzdory zákazu dětské práce nějakým způsobem v podstatě umožní. A on jezdí s popeláři. No, ne, že by si dál úplně celou šichtu, pomáhá pouze při svozu odpadu v rajonu 3 ulic v okolí svého bydliště. Aby se mu něco nestalo, když by se pohyboval v silnici, tak ho nenechávají běhat s těma popelnicema do silnice, aby nemusel tahat ty naložený popelnice, tak vlastně ho nechali jenom, aby odvážel ty prázdný zpátky na svoje stanoviště a vždycky u toho musí být někdo z jeho rodičů. Nicméně dotyčný chlapec má velkou radost, že alespoň takto se mohl zapojit do své vysněné práce a stal se z něj tak 6letý popelář, který je zároveň samozřejmě

0: dotyčný z toho odnese, že sednout si do kabiny je vlastně průšvih. Zatímco dřív přesně ty tátové prostě brali ty svoje synky do té kabiny, no synkové to viděli, jak to funguje, zamilovali se do toho a když se potom vyučili nebo vychodili nějakou školu, tak hnedka se hlásili na dopravním podniku a chtěli začít taky jezdit. No, možná by bylo dobrý, aby některé ty přísné pravidla nebyly zas až tak přísný. Třeba by to vyřešilo nějaký problémy. No, ale možná se pletu. Možná ne.
1: Relax

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Teďka jedna dobrá zpráva, která přišla z Rynholce. Možná jste zaznamenali, že právě v Rynholci včera začalo hořet v průmyslové hale na zpracování plastů. Dobrá zpráva, už před půlnocí dostali hasiči ten požár pod kontrolu. Dnes kránu tady postupně mohli začít snižovat poplachový stupeň, a to na ten základní. V současné době už tam není žádný materiál. Záchranný útvar hasičů pomohl s vyskladněním a odjel zpátky na základnu. I tak se ale předpokládá nebo odhaduje, že ta škoda bude zhruba 500 000 000 korun, a to především na technologiích, které požár zničil. Hasiči tedy jsou stále ještě na místě, nicméně už by to mělo být naprosto pod kontrolou, takže požár haly v Rynholci je, doufejme, šťastně za námi. I když pravda, napáchal tedy velkou škodu, téměř 500 000 000 korun.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek.

0: Máme 1 hodinu odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Teploty zítra se budou pohybovat od nějakých 17 do zhruba 21 stupňů Celsia. Sem tam nám může zapršet, přičemž přehánky se budou objevovat i v pondělí. Položili jste si někdy otázku, co se třeba stane se psem, když jde jeho majitel do vězení? No, může to dopadnout docela dost bledě. Dokonce dalším trestem vězení. O jednom takovém případu z Lounska si budeme vyprávět mezi 13. a 14. tady na Relaxu. K tomu ale nás čekají také třeba Coldplay a jejich Paradise. Teď už nabízím Eda Sheerana.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Já jsem se takhle bavil s jedním kamarádem tramvajákem o tom, že vlastně ty tramvaje řídí spousta lidí a někteří to dělají jenom jako brigádu a přitom jsou to například učitelé, právníci nebo třeba doktoři nebo mají prostě spoustu jiných zaměstnání, ale chtějí si občas zajezdit a je to pro ně taková jako skvělá vzpruha a pomoc tomu dopravnímu podniku a zároveň pro ty lidi skvělá zábava. Já si myslím, že to je jako hodně dobře, když lidi kromě své práce dělají ještě něco dalšího, protože vlastně mají jako nějakou zábavu, je to možná ochrana proti vyhoření nebo proti nějakému stresu. A tak například jeden švédsko-americký tyčkař, který se jmenuje Armand Duplantis, když měl před olympiádou v roce 2014, začal dělat muziku, aby se jako zbavil toho stresu z těch závodů a z toho, že ho teda čeká právě ta olympiáda. No a jak to dopadlo, tak to jste měli možnost slyšet právě teďka. Tohle to byla písnička Gold od zpěváka, který si říká Mondo. Jo, já si říkám vlastně proč ne. Proč si prostě občas nejít zaspívat, když se potřebujete zbavit jaksi stresu ze sportu. A naopak, když jste zpěvák a máte už stres z toho zpívání, tak si můžete jít třeba zasportovat, že jo? Já si myslím, že to je vcelku rozumný nápad.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Když člověka seberou a jde do vězení, tak po něm samozřejmě zůstává třeba rodina, která ho může vidět jenom jednou za čas, když povolí tedy vedení věznice tomu dotyčnému vězni návštěvy. Je to určitě velký zásah do života, no ale co je taky problém, že někdy zůstávají doma psí mazlíčci nebo celkově zvířecí mazlíčci. No a teď se právě stala taková nepříjemná věc na Lounsku, která bohužel se řeší až u tamnějšího soudu. Muž šel do vězení a jeho přítelkyně slíbila, že po tu dobu, co on bude lidově řečeno bručet, tak se bude o pejska starat. Jenomže ona se na toho pejska vykašlala, pes byl v bídném stavu a nakonec veterinářka ho, protože se fakt ten pejsek už trápil, musela utratit. No a teďka dotyčné hrozí také vězení, ono to teda vypadá, že dostane nakonec asi jenom podmínku, no a právě za to, že utírala psa. Takže bacha, pokud vám hrozí, že půjdete někam do kriminálu, to se dneska může stát poměrně dost snadno, že ona píšete něco nesprávného na Facebook a už vás zavřou, tak by možná bylo dobrý, pokud máte psa, si dopředu rovnou ujasnit, jak to prostě bude s vaším pejskem. Aby se nestalo, že pejsek bude strádat ještě víc, než vy v tom vězení. Relax.

Tak se pojďme podívat, kam všude si můžete vyrazit třeba zítra o tomto krásném víkendu. Pravda, zítra bude možná občas trochu pršet, ale vyložit.

0: zítra od 11 do 6 hodin večer. Budete si moct vyzkoušet také třeba vzdušnou akrobaci, latino tance, tai chi. Děti potom potěší kočovná herna a tvořivé dílny. Chybět nebude ani živá hudba, občerstvení a aktivity Berounské městské knihovny. A pak tu mám ještě jednu pozvánku na pondělí, to už bude 21. září. Do Družce na Kladensku zavítá filozof, básník, kulturní publicista, scénárista a také moderátor Ivo Šmoldas. Hudebně zábavná talk show s ním začíná v 7 večer v sále ve sportovním areálu v Družci a vstupenky zakoupíte na místě.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat, jak to teď vypadá na našich dálnicích. Já mám docela dobré zprávy pro všechny řidiče, protože v tuto chvíli nevidím žádné velké komplikace, které by se někde objevovaly. Samozřejmě provoz je na některých úsecích trochu hustší, ale vyloženě, že byste popojížděli v kolonách, že by někde byly nějaké nehody či větší omezení, tak to se v tuto chvíli říct nedá. Jezděte proto opatrně, ať to tak zůstane. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736

0: 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Dny Marian v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Marian. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Relax. No a já vás neustále dneska tady informuju o tom, jak to probíhá na tom mistrovství evropském řidičů tramvají, které se koná ve Varšavě. Před malou chviličkou jsem tady ve studiu prostě fandil, skoro jsem ani nedýchal, protože tam byli Pražáci. Když jsem viděl, jak ta pražská řidička úplně nezvládla to přesné zastavení na zastávce, tak jsem si říkal, jaj, skoro jsem až prostě nadával, no ale nakonec to dopadlo docela dobře, protože poté, co Pražáci skončili, tak se dostali na třetí místo, před nima byl Kyjev a Záhřeb. No, ale jak tak koukám, třetí místo už je pryč. Možná na zastávce na znamení zůstalo, teďka právě dojeli Curyšani a Curyšani vystřídali Prahu na třetím místě. Takže první Kyjev, druhý Záhřeb, třetí Curych, čtvrtá Praha a pátá rumunská Oradea. Tak to teďka vypadá na tom tramvajovém mistrovství Evropy, které se jede ve Varšavě. To je takovej nervák, až mi z toho tady úplně cinká v uších šalina.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Tak nevím, jestli už jste někdy v životě viděli české korunovační klenoty. Já jsem se na ně před lety byl podívat. Teď jsou zase otevřené. Ta výstava potrvá až do 28. září. Jsou tam fronty, jsou tam naprosto šílený fronty. Já se přiznávám, že jsem tam byl někdy v roce, no, kdy to bylo? 17, 18, tak nějak, takže už to bude skoro asi 10 let a stál jsem tam tenkrát frontu asi 2,5 hodiny. Vzpomínám si, že přede mnou byla nějaká slečna, velmi hezká, bohužel tam byla se svým přítelem, poněkud starším pánem, byli z Kladna, no a co bylo takové zajímavé, že ten pán, jak jsme se tak společně bavili, abychom si ukrátili to dlouhé čekání, tak ten pán byl ženatý a přitom měl ještě mladší přítelkyni, manželce to úplně jako asi nevadilo, jemu to taky nevadilo a ty přítelkyni nevadilo, že on má někde manželku. No, tak to je pro mě vlastně nejsilnější zážitek, který jsem měl z výstavy českých korunovačních klenotů. Jinak samozřejmě korunovační klenoty, dobrý, jo, to je pěkný vidět. Ale tu mladou holku...
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Máme 2 hodiny odpoledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Počasí, jaké nás čeká zítra, pojďme se na to podívat. Teploty se budou pohybovat od nějakých 17 do 22 stupňů Celsia, přičemž v průběhu dne bude zataženo a odpoledne se můžou dokonce objevit přehánky. Trochu pršet bude i v pondělí, pak by se ale zase mělo udělat hezké počasí, jen ty teploty už budou nižší, sotva budou dosahovat 20 stupňů Celsia. Kam se podíváme v této hodině? Zavítáme do bavorského Mnichova. Máme sice září, ale přesto už začal Oktoberfest. Ano, on už se vždycky vlastně ten Oktoberfest koná v září. Nechápu to, no ale co vlastně, že jo? Tak říjnová revoluce byla taky v listopadu, tak proč by Oktoberfest nemohl být už v září? A nejen Oktoberfest nás bude zajímat. Madonna nás vezme na ostrov La Isla Bonita už za chvíli. A teď Ella Darlington bude žadonit One More Night.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.

Tak tohle to byl song nazvaný Girls Go Wild, tedy dívky divočí, no proč ne, mít nějakou divokou dívku, asi by se člověk nebránil. A ta zpěvačka, kterou jste slyšeli, tak se říká LP, jako LPčko, tedy dlouho hrající deska, ale zároveň je to také její monogram, protože vlastním jménem se jmenuje Laura Pergolizzi. To zní velmi italsky, má italské předky, ale jinak pochází už ze Spojených států amerických, narodila se před 45 lety v americkém New Yorku. A my jsme si její song hráli právě teďka, tady 8 minut po 2 hodině odpolední ve vysílání Rádia Relax. Dneska máme sobotu, 19. září, Zita slaví svůj svátek a nejen Zitám teď posílám song Ona má štýl, zpívají Igor Kmeťo, Anita Soul a Rytmus.

0: Zapft ist. Takhle nějak to v té bavorské němčině vždycky zazní, když začne Oktoberfest. Letos se koná už po 191., takže za 9 let, jestli to zase nepřekazí nějaká pandemie nebo nějaký podobný věci, tak by se měl konat už 200. Oktoberfest v Mnichově a ten začal právě dneska, ten tedy 191., přesně v pravé poledne. Mnichovský primátor narazil dřevěný sud, porazilo se mu to na dvakrát. Stačily pouze dva údery kladivem nebo palicí takovou dřevěnou a pivo začalo týct. Každý rok vlastně lidé typují, nakolik ran se to povede a v podstatě funguje jaksi takové nepsané poměřování. Teď jsem chtěl říct prostě mužských orgánů. Ne, samozřejmě poměřování toho, jak je kdo výkonný, přičemž se potom v médiích to právě píše, je to dost často v titulcích těch zpráv, že primátor to dal na a zmiňuje se ten počet ran. Tak tedy současný primátor Mnichova to dal na dvě rány, přičemž, jak jsem se dočetl v jednom německém článku na jednom německém zpravodajském serveru, tak ten nejhorší výkon byl kdysi na 17 ran. Bylo potřeba 17krát bouchnout, než to pivo začalo týct. Rekordmani tyto zatím dávají na dvě rány. Tak uvidíme, jestli se to jednou někomu podaří dát to na jednu ránu. Věřím tomu, že kdyby k tomu pozvali Chucka Norrise, kdyby byl mnichovským primátorem, ten by to zvládl na nula ran, možná na záporný počet ran.
1: Největší hity Relax Radio.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Dva vlci, o nich zpívala právě teď, zpíval Miraj, no ale vlka se asi bát úplně nemusíme, i když je pravda, že v některých českých lesích už se vlci objevují. Ale to, že by vás vlk někde napadl, tak to je asi dost nepravděpodobné. Proč byste ale rozhodně do lesa měli vyrazit, protože tam můžete nalézt spoustu hub, houby opravdu rostou, potvrzují to mykologové, potvrzuje to také Český hydrometeorologický ústav, no a potom samozřejmě také ty nálezy všech možných houbařů. Já se přiznám, že už minulý týden jsem potkal hodně lidí, když jsem někam jel v lesích, kteří prostě přicházeli ke svým autům a nesli košíky, všech možných hub. Teď se to opakuje stále. Meteorologové dokonce sledují tu meteorologickou situaci i právě pohledem houbařů, tedy kde jsou nejlepší podmínky pro houby a kde také se nejvíc urodilo. Tak podle ČHMÚ v tuto chvíli jsou nejlepší podmínky na severu Čech. Takže pokud přemýšlíte, že nepoběžíte do nějakého nejbližšího lesa, který máte hnedka vedle baráku, ale že byste na ty houby třeba někam vyrazili a pár kilometrů nebo pár desítek kilometrů popojeli, tak se určitě vyplatí popojet právě třeba nahoru, někam na Ústecko nebo co já vím, třeba do Krušných hor, protože tam si prostě můžete teďka nazbírat docela dost hub. Ale je pravda, že já jsem třeba viděl hodně houbařů v Brdech, taky na Šumavě a v podstatě i třeba v lesích kolem Prahy toho teďka roste docela dost. A nebo třeba taky kolem Mácháče.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Tak já tady neustále sleduju, jak to vypadá s těmi tramvajáky, kteří právě teďka v Varšavě polské soutěží na mistrovství Evropy řidičů tramvají. Mimo jiné třeba loni se to konalo ve Vídni, tahle ta soutěž, a prostě pokaždé se to koná někde jinde. Tedy ono se vlastně vždycky rozhodne o tom, kde to bude, podle toho, kdo vyhraje. A ten, kdo vyhraje, tak vlastně získá jakožto cenu nebo jednu z cen pořadatelství pro další rok. Tak uvidíme, jak to dopadne letos. Každopádně poměrně zajímavá otázka v případě, že by to vyhrál Kyjev, který si vůbec nevede špatně, tak tady jaksi vyvstávají určité pochybnosti, jak to udělat. Přeci jenom ne každý by asi chtěl jet do Kyjeva na tuhletu soutěž, protože co si budeme namlouvat, není to úplně bezpečné, takže je těžko říct, jestli by se to uspořádalo tam, nebo by se to muselo vymyslet nějak jinak. Teďka se jede druhé kolo, v tom prvním kole tak tam vyhrál právě Kyjev, teďka v druhém kole je první Budapešť, na druhém místě Vídeň a na třetím právě Kyjev, no ale uvidíme, jak to bude pokračovat a také, jak dopadnou Češi, jak dopadnou Pražáci. Já myslím, že by bylo hezké, kdyby to Pražáci vyhráli a příští rok bychom se mohli na mistrovství řidičů tramvají jít podívat právě v Praze.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Je tady 3:00 odpolední.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Zítra nás čekají teploty 17 až 21 stupňů Celsia, zároveň bude sem tam pršet, ale obloha bude zatažená, přičemž k večeru se už začne opět protrhávat oblačnost, ale pozor, netěšte se, v pondělí bude zase pršet. No, z toho se vlastně možná těšit můžete, protože až půjdeme v pondělí do práce, tak prostě nám to nebude líto, že nemůžeme někde běhat venku. Jak už jsme si ale říkali v minulé hodině, díky tomu dešti rostou houby. No a co si budeme hrát teďka? Já bych vlastně položil velmi jednoduchou otázku, a to sice, co bude pak? Přesně tak, jak to zpívá Krištof.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek, spěte lépe

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 19. září. Tento den roku 1893 se Nový Zéland stal první zemí, kde mohly ženy volit. Roku 1922 se narodili úspěšní sportovci a později manželé Dana a Emil Zátopkovi. 19. září 1934 se v Liverpoolu narodil manažer skupiny Beatles Brian Epstein. Zemřel v Londýně o pouhých 33 let později. Tento den roku 1783 bratři Montgolfierové vypustili první horkovzdušní balon s živou posádkou, kterou tvořili kachna a ovce. Roku 1849 byla v Kalifornii otevřena první prádelna pro veřejnost. Roku 1963 přišel na svět Jarvis Cocker, zpěvák kapely Pulp. Roku 1928 se poprvé na plátně objevil Mickey Mouse. O 30 let později se narodila česká herečka Valérie Zavadská. Psal se rok 1988, když britští Erasure vydali single A Little Respect. Tento den roku 1985 zabilo silné zemětřesení v Mexiku 9,5 tisíce lidí. Roku 1975 dostal Eric Clapton zlatou desku za nahrávku Aisha the Sheriff. Ročník 1940 je Bill Medley, člen formace Righteous Brothers. O rok mladší je zpěvačka Cass Elliot z Mamas and Papas. Tento den roku 2000 vydala Madonna album Music. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax Radio. Relax.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Sobotní 4. hodina odpolední je tady. Vy jste na relaxu, hezké odpo.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Počasí. Podíváme se hlavně na zítřek, protože v neděli bude nejdřív polojasno až oblačno. Během dne se nám ale zatáhne a postupně dorazí déšť nebo taky přehánky. Teploty zítra mezi 18 až 23, na Moravě pak až 25. S vámi je už na relaxu Patrik a tradičně s vámi budu až do 7 hodiny večerní. A čím ten čas vyplníme? No hlavně parádní muzikou. A mezi ní bude patřit třeba Ava Max, dorazí ale taky Jonas Blue, můžu slíbit Marlona Rudeta a zahrajeme si i česky, tak buďte s námi.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Tohle smutné spojení Evy Farné a Miraj, jejich Vzpomeneš si song, který původně vznikl z rozvodu Evy Farné. Tady je vidět, že všechno zlé je pro něco dobré, minimálně po té hudební stránce. Ale vy jste na relaxu, máme sobotu 19. září, je období vinobraní. A to znamená víno, burčák, dobré jídlo, muzika a hlavně věta, dáme si jeden klímek a půjdem. No, známe to všichni. Někteří vyrážejí na vinobraní kvůli vínu, jiní kvůli atmosféře, jídlu nebo třeba kvůli historickým průvodům. A mě v této spojitosti dnes zajímá, co vy a vinobraní. Chodíte pravidelně? Jste člověk, který se burčáku vyhne obloukem? A nebo se na něj těší celý rok? Psát mi můžete tradičně na číslo 606-736-736, a to jak SMSky, tak taky zprávy na WhatsApp. Příspěvek už máme taky na Facebooku, tak jestli raději komunikujete na sociálních sítích, tak si nás tam najdete jako Relax Radio. Najděte si příspěvek o vinobraní a hoďte mi váš komentář. My si jdeme dál hrát, za chvilku třeba Mariah Carey.
1: Takhle

0: Slibovaná Mariah Carey tady u nás na relaxu 19 minut po 16. hodině. Napsal mi Jarda na náš WhatsApp 6673636, když už jsme tady nakousli to téma vinobraní, jestli nemám náhodou nějaký zaručený tip, kam vyrazit. Tip rozhodně mám. Když se podíváme na Prahu, tak tam právě probíhá vinobraní na Grébovce. Celý program začal už včera na Míráku, ale dnes se to celé přesunulo právě do Havlíčkových sadů. A mimochodem, jestli chcete vidět, jak to právě na Grébovce vypadá, tak se podívejte i na Facebook Relax Rádia, kam nám poslal Kuba fotku. Je tam právě teď a jestli chcete vidět, co se v Grébovce děje, nebo jak to tam vypadá, mrkněte k nám na relaxácký Facebook. Další tipy jsou následující. V Kunraticích v Praze se koná tradiční kunratické vinobraní. Tam kromě burčáku nechybí ani hudba. A pokud chcete udělat výlet mimo Prahu, třeba ještě dnes, tak vyrazte rozhodně do Mělníka. Tamní vinobraní probíhá od pátku do neděle a čeká vás taky víno, program pro celou rodinu a taky tradiční průvod Karla IV. Takže pak už zbývá jenom vyřešit, kdo bude řídit zpátky.
1: Největší hity Relax Radio.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus, apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Holky z Black Milk vystřídá u nás na relaxu za chvilku Ava Max, taky Nelly Furtado, ale my tady teď budeme hlavně pro všechny řidiče.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Na dálnicích i na Pražském okruhu je momentálně poměrně klid, ale tím dobré zprávy v podstatě končí, protože po ranní nehodě je stále zavřená silnice číslo 16 mezi Slaným a Velvary na úrovni Žižic. Úsek se objíždí přes obec Žižice a Luníkov. Nehodu pak vidím na silnici 9 mezi Mělníkem a Prahou u odbočky na Tuhaň. Překáží srážka osobáku s cyklistou. V Mělníku pak vyšetřují policisté bouračku motorkáře v Kokořínské ulici. Nehoda je ale taky na silnici 245 na obchvatu Čelákovic. Tady jsou v sobě dva osobáky. V Praze se pak bouralo na křížení ulic Kukulova a Podbělohorská. I tady bouraly dvě osobní auta. A další nehodu dvou osobáků vidím taky v Bělohorské ulici směrem do centra. Je toho poměrně hodně na to, že máme sobotní odpoledne, ale i přesto, pokud jsem na něco zapomněl nebo pokud vy jste potkali na cestách cokoliv, o čem by měli všichni na relaxu vědět, tak si nám ozvěte.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Trošku jsme do toho šlápli společně s Miley Cyrus tady u nás na relaxu 8 minut po půl páté. Co vy a vinobraní? Chodíte na burčák? Vyhýbáte se vinobraní? Nebo jak to vlastně máte? Můžete mi napsat na Facebooku, nebo třeba zprávu WhatsApp, nebo SMSku, číslo 606-736-736. Napsal Petr, na vinobraní chodíme každý rok, manželka kvůli vínu, já kvůli klobáse. Každý máme svoje důvody. Lenka z Prahy pak píše, já miluju rozhodně burčák, akorát jsem se ještě nenaučila odhadnout, kdy ho přestat pít. Vždycky to zjistím až druhý den doma. Martin mi k tomu taky připsal, pro mě je vinobraní hlavně tradice, vezmu děti, projdeme stánky, dáme si burčák a večer už jenom poslouchám, jak nás všechny bolí nohy. Vy mi taky můžete psát, ozvěte se nejlépe na WhatsApp 606-736-736. My si jdeme dál hrát. Vize za chvilku, taky Zuzana Smatanová. Relax.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny.
2: Tady všude
1: je relax. Relax Radio.

Muži a ženy, Zuzana Smatanová tady u nás na Relaxu. Máme 4:45 a už za chviličku se podíváme na to, jak to vypadá s Relaxárou pro tento týden. Tak buďte s námi, Relax!

Letí nám to úplně neskutečně, necelých 10 minut nám schází do sobotní 17. hodiny. Sice máme sobotu, ale zanedlouho tady máme taky středu, a to znamená naší relaxádu. Tentokrát už jde o 1578. vydání. A jak bude vypadat, o tom můžete rozhodnout tradičně vy. Mrkněte na náš web radio-relax.cz a poskládejte si relaxádu podle vás. Jak vypadají první tři místa, to si připomeneme.

0: Blanka je jeho.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Takhle.

0: Ani jsme se nenadáli a je tu 5. hodina odpolední, jste na relaxu.
1: Relax Radio.
0: To, jak je venku, teď konec konců vidíte, když mrknete z okna. Většinou skoro jasno, polojasno, ale zítra to bude ze začátku taky tak vypadat. Nicméně během dne se nám ale zatáhne a postupně dorazí déšť nebo přehánky. Teploty zítra 18 až 23. Jestli se ale chystáte na východ republiky a taky na jižní Moravu, tak tam se dočkáte až 25 stupňů. Patrik, stále s vámi rozjíždíme další společnou 60-minutovku, v ní se mimo jiné opět podíváme na naše dnešní téma a tím je vinobraní, ale budeme si i hrát. Třeba činasky nás budou přesvědčovat o tom, že to nejlepší je zadarmo, ale nejenom činasky, dorazí taky Pokáč, Bruno Mars anebo Justin Bieber. Buďte s námi, relax.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

po 5. hodině odpolední, jste s Relaxem, díky za to, i když je to na houby. Počasí je na houby, zítra to hlavně bude na houby. Jestli jste na houbách ještě letos nebyli, možná je ten nejvyšší čas vytáhnout košík. Aktuální podmínky v Česku se dají navíc sledovat na interaktivní mapě, která podle vláhy, teplot a dalších podmínek, které asi nejsou úplně podstatný, vám dokáže říct, jestli rostou. A podle aktuálních podmínek ve středních Čechách rostou hodně. Ale pozor, nejde jenom o to houby najít. Po návratu domů přichází druhá disciplína. Musíte je očistit, správně zpracovat a hlavně poznat, co vlastně v tom košíku máte. Protože u hub platí jednoznačné pravidlo, na které bychom neměli zapomínat, když si nejsme jistí neochutnávat. Ale co budeme rozhodně dál u nás na Relaxu ochutnávat, je další výborná muzika, kterou tady máme na skladě. Nazbírali jsme ji taky v lese, třeba Chinasky, A-Low, anebo Justina Biebera.

0: Relax Radio.
1: Vzal si dva lízinky, dvě

0: Jste stále s relaxem. Nějakých 7,5 minuty nám schází do půl šesté. My tady budeme taky pro všechny řidiče. Jestli jste cokoliv na cestách potkali, dejte nám vědět.
1: Relax

0: To byla jedna houpavá. Líbilo? I tak to vám hraje relax. Můžete nás ladit nejenom na našich FM frekvencích, ale můžete si nás pustit třeba v chytrém telefonu anebo na webu. Jsme zkrátka všude s vámi a teď s vámi budeme i na cestách.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Po ranní nehodě zůstává stále zavřená silnice 16 mezi Slaným a Velvary na úrovni Žižic. Úsek se objíždí přes Žižice a Luníkov, ale je to hlavně pro osobáky. Zpomalte pak taky na silnici mezi Brandýsem nad Labem a Mochovem. Na obchvatu Čelákovic jsou sobě dva osobáky. Kolony tady ale nejsou, nicméně raději zpomalte. V Praze pak čekejte kolony v okolí křižovatky na Vypichu. Hodně plná je Bělohorská z centra a taky příjezd od Bílé hory. Co se týká dalších kolon v Praze, tak fronty popojíždí v Hloubětině, tradičně na Kbelské, jak směrem na Prahu 9, tak taky k Průmyslové. Kratší kolony jsou pak taky na magistrále v centru, popojíždí Wilsonova i Legerova ulice. Jinak je ale v Praze i na Pražském okruhu celkově klid. Jestli jsme ale na něco zapomněli, nenechávejte si to pro sebe a pomozte ostatním za volanty.

Kdybyste to čistě teoreticky o víkendu potřebovali vědět, tak je 17 hodin 39 minut. Jste s relaxem a celé dnešní odpoledne řešíme vinobraní, burčákové téma naše je v plném proudu. Vy mi píšete na číslo 600 673 6736, a to jak zprávy WhatsApp, tak taky SMSky. Co vy a vinobraní, co vy a burčák? Chodíte? Nechodíte? Kvůli čemu chodíte? Jana z Berouna napíše: víno sice moc nemusím, ale na vinobraní chodím kvůli jídlu. Klobása, langoš, sýr, no a pak se divím, proč se nemůžu vejít do kalhot. Tomáš z Prahy píše: já jsem letos chtěl vyrazit na vinobraní s kamarády, už jsem si dokonce i domluvil řidiče, jenom ještě nevíme, který z nás to bude. Alena ze Slaného pak píše: mám ráda hlavně tu atmosféru. Hudba, stánky, lidi, podzim a samozřejmě jedna sklenička vína. Dobře, možná dvě, tři, dodává Alena. Vy mi můžete taky dál psát, nebo klidně připište i na Facebook, máme tam taky vinobranické téma. My si jdeme dál hrát, dáme si Jeleny, dorazí taky Alvaro Soler a docela stihneme taky Inu. Víkendový relax.

0: estonská kráska Ina tady u nás na relaxu, song Sunny Zap. Věřte tomu nebo ne, tato píseň vznikla, když mrtvé moře bylo ještě marot. Ne, zas tak žavý to není. Rok 2011, už nějaký pátek je tento song s námi. Jestli jste si říkali, že letošní září je nějak podezřele příjemné, užívejte si to. Ještě teď o víkendu se teploty mohou dostat až k 23 stupňům a sobota má být podle meteorologů úplně bez deště, co jsme konec konců dnes zjistili. V neděli už ale bude všechno jinak. Od severozápadu se nám začne zatahovat a přijdou přehánky. Začátek příštího týdne pak přinese docela výrazný teplotní sešup. Přes den se už neohřejeme. Na teploměrech se ukáže maximálně 18 a v noci může teplota klesnout až ke 3 stupňům Celsia. Takže pokud ještě třeba teď jste venku, máte vytažené letní posezení, grill a bazén, tak možná tento víkend je vaše poslední šance, kdy si to budete moci užít. Co si ale budete moci užívat? Klidně hned, klidně celou dobu a ještě hodně dlouho je naše muzika na relaxu. Leona Lewis, za chvilku.
1: Takhle hraje relax.

0: Odpoledne se nám mění ve večer. Je to tak, 18. hodina je tady, vy jste na Relaxu.
1: Relax Radio.
0: Zítřek se nám zkazí, už jsem vám to tady říkal, i přesto, že dneska jsme měli polojasno, tak zítra zaprší přeháňky, taky četnější déšť, musíme s tím zkrátka počítat, podzim je tady a budou tomu odpovídat i teploty nejčastěji mezi 18 a 23. Patrik stále s vámi, díky, že nás posloucháte, ať nás posloucháte v práci, za volanty nebo při pohodě doma. Užívejte si to zkrátka kdekoliv a to hlavně s naší muzikou. Bastille dorazí v následujících minutách, v zápětí a za ruku se povede s Liarem, taky s Debíkálem i Spink.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.
1: I wanna. I wanna.

0: Zůstáváte s Relaxem. Jestli jste náhodou někdy měli takový ten kozí nápad, že byste zkusili složit song a řekli jste si, vidí, já to vlastně neumím, o čem bych psal? Vy to vidíte. Liar si tohleto řekl a složil song, ve kterém vlastně jenom dělá jde to. Všechno jde, když se chce. V Mnichově v sobotu odstartoval Oktoberfest, takže milovníci piva mají zase svůj svátek, ale letos si ovšem pořádně připlatí. Litr piva, tedy takzvaný tuplák, vyjde letos v přepočtu na 360 až 390 korun. A aby toho nebylo málo, litr obyčejné vody stojí v průměru, teď pozor, 300. Oktoberfest potrvá v Mnichově až do 4. října a pořadatelé očekávají letos přes 6 milionů návštěvníků. Takže pokud se chystáte, možná si kromě peněženky zbalte taky pořádnou žízeň. A co by, dali byste za litr piva skoro 400, nebo je to podle vás už moc? I na to mi můžete napsat svůj názor. Číslo zůstává pořád stejné, 606 736 736. Vy jste dal na Relaxu, my pokračujeme v hudbě, za chvilku třeba Pink.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší

0: týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru PMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: 8 minut nám chybí do půl sedmé. Pink tady u nás na relaxu vystřídá Hozier, taky Imagine Dragons a přesně v půl budeme tady pro všechny řidiče. Tak vydržte, za chvíli se podíváme, co se děje na cestách.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Zazní Imagine Dragons, tak holky z toho mají, nebudem to říkat, jdeme na dopravu.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Jsme tady pro všechny řidiče a vracíme se na cesty, protože problémy jsou mimo jiné na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici D5. Na prvním kilometru je omezení, jede se tady pouze jedním pruhem a to znamená, že se tam popojíždí kolona, momentálně začíná už na třetím kilometru, takže poslední volný sjezd je na Rudnou na pátém kilometru. V Praze je aktuálně ucpaná Štěrboholská spojka směrem na Smíchov, popojíždí to před Průmyslovou. Fronta začíná ale už před sjezdem na Běchovice. Já se ještě dívám, kde to dál v Praze popojíždí, stále hodně ucpané je okolí Vypichu na Praze 6 a kolonám se nevyhnete taky na magistrále Vilzonová směrem do centra, popojíždí od Hlávkova mostu a v opačném směru je plná také Legerova ulice. Připomínáme taky stále zavřenou silnici číslo 16 na trase mezi Mělníkem a Slaným na úrovni Žižic. Tady je na vině stále odklízení následků po ranní nehodě. Cokoliv dalšího mi stále hlaste.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.
0: A aby se vám dobře psalo a volalo, tak posílám další muziku. DJ Josef, taky Matěj Smutný a Kygo dorazí za chvilku. Buďte s námi.

0: Kygo, Khalid a taky Griffin. Úžasné spojení, hudební, tady u nás na Relaxu. 18 hodin 39 minut k tomu a my během dnešního odpoledního Relaxu řešíme burčák, vinobraní a celkově to nejaktuálnější, co se v těchto dnech děje, protože vinobraní je na kdejakých místech, nejenom v Praze, ale také ve středních Čechách. Ale co vy a burčák, co vy a vinobraní? Karel z Rakovníka píše, burčák mám rád, ale vždycky si říkám, že je to zákeřný nápoj. Chutná sice jako limonáda, ale druhý den se člověk diví, co se vlastně stalo. Monika píše, na vinobraní chodíme s celou rodinou, děti chtějí atrakce, manžel víno a já chci, aby všichni konečně na chvilku si taky sedli. David pak přihodil ještě zprávu na náš WhatsApp s číslem 606-736-736. Já mám vinobraní spojené hlavně s kamarády. Každý rok si říkáme, že tentokrát budeme rozumní. Ani jednou se nám to ale nepodařilo. Co vy a vinobraní? Chodíte taky nebo jste třeba teď někde? Ozvěte se nám z nějakého vinobraní i vy.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

O tom, že je to zlý, nám zpíval Marek Ztracený u nás na Relaxu. 9 minut chybí do 19. hodiny, do 7. hodiny večerní. Než ale 7. dorazí, tak stihneme třeba Clean Bandit, Galantis společně s Lukasem, anebo Royal Otise.

0: Sedmá hodina večerní je tady. Zůstáváte s Relaxem, díky za to.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Neděle bude zpočátku polojasná, později se ale přiženou přeháňky a také déšť. Teploty zítra mezi 18 až 23. A pohodový večer na Relaxu bude pokračovat dál s tou nejlepší muzikou, kterou máme na skladě. A to třeba z Krištofy, které si dáme už za chvilku, dorazí taky Madonna, Blue, Arash nebo třeba Ed Sheeran. No a my se uslyšíme zase zítra odpoledne.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Nejlepší rádio ve vašem

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: A vždycky si tak říkám, škoda, že nevidíte sem do studia, protože já to tady mám jak jako, když zaklekávám do startovních bloků, prostě jak to odpočítává a tak dále, už jenom chybí, abych se jako přizvedával a vyrazil, protože máme před sebou další vydání Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia, kterou najdete a hlavně, to je to nejdůležitější, do ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Dneska má Relaxáda, ne, že by to bylo důležitý, ale tak jako pro mě to je takový měřítko, pořadové číslo 1578 a jako vždycky je nabitá 10 hitovkama, který jste si zvolili právě na našich stránkách a plus k tomu přidáváme, kdyby náhodou nějaká písnička vypadla, 4 novinky. Já to v rychlosti vysvětlím, pokud je ta skladba u nás už 5 týdnů, tak potom ji automaticky vyřazujeme a na její místo přichází buď to novinka, anebo se tam prostě něco posune a tak dále. No, jsou to kouzla a čáry, jak já říkám. No tak pojďme rekapitulovat z minula.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Třetí místo z minula. Dvě dámy, jedna lepší zpěvačka než druhá. Takhle, já bych se teda osobně spíš jako bral za Madonu, ale tak ani Kylie Minogue není špatná, protože je z Austrálie. Love Sensation na dvojce. Tentokrát jsme vyrazili k našim sousedům do Polska, ač se to nezdá. Tohle je Blanka a skladba je jo, to já mám rád, protože to není nic těžkého na výslovnost. No a kdo byl minule první? To byla bomba. Já si stejně myslím, že Adonis, který vlastně zpíval písničku Cherry on your cake a pomalinku se šplhal nahoru tím žebříčkem, mimochodem dneska už tam není, takže to možná měl jako za odměnu, tak to dělá z půlky zpěvem, z půlky tím, že si tu muziku dělá sám a z půlky to už asi blbost, dobře, ze třetiny tím, jak vypadá, je to prostě frajer. Teď ale už pojďme na dnešní pořadí, který začneme 10. místem a ještě předtím si připomeneme skladby, které se do dnešní desítky ani nedostaly z minulých novinek. Prostě tam nepostoupily, asi se vám jako nelíbily a třeba zrovna u té první, je mi to docela líto, Baby K a Tuka Macarena. Je teda pravda, že doba těch letních tanců už je dávno za námi, ale tak mohli jsme si to ještě trošku protáhnout, co říkáte, teď je teprve září. Další, která nepostoupila, Dalila, Boots On. A co je mi teda hodně líto, ale opravdu hodně, možná ještě víc, tak do té desítky se nedostal Mondo.

0: Takže ta jeho vysněná Grammy, alespoň tady u nás na relaxu, jaksi mizí v nenávratnu. Asi se opravdu bude muset živit tou atletikou. Teď ale pojďme na to oficiální pořadí, to znamená od desítky směrem nahoru. Bude to dneska hodně zajímavý. Na desítce Robin Schulz a společně s ním taky Watermott. To je zajímavé spojení už jenom proto, že Robin Schulz je Němec, je to DJ a jakoby takový hodně velký remixer, on se na tom hodně proslavil. A Watermott je Francouz a ten zase dělá spíš takovou houseovou muziku, když je sám. Ve dvojici jim to docela šlape. Mimochodem, já už jsem to někde i zmiňoval, Watermott má přezdívku podle nafukovací madračky, na který se s oblibou přes léto válí u vody. Takže to je desáté místo a na devítce je, když bych řekl Jan Pokorný, budete vidět prd, ale když řeknu Pokáč, tak je vám jasný, že to bude nějaká sranda. Mimochodem je docela zajímavý, že on vlastně přivádí obyčejné každodenní situace do muziky. Jako z tématu, ze kterým by si jiný nevěděli rady, on udělá v podstatě hitovku. Takhle bych to asi nějakým způsobem zakončil. Mimochodem ta věc, kterou si budeme hrát a která je na devátém místě, se jmenuje Ignore. Ta se mi líbí už sama o sobě.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: Desáté místo.

Byl bych rád, kdybyste třeba vy nedávali ignora na Relaxádu, tedy na hitparádu Relax Rádia, a nechci přímo říct, že poctivě, ale prostě hlasovali na www.radio-relax.cz, protože tam můžete rozhodnout, jak to bude vypadat příště, to je jasný. Ignor je od pokáče, když mu dáte hlas, tak on se vlastně z té devítky má šanci dostat vejš. Já si myslím, že jako to tam je, jenom to prostě musíme najít. Teď jdeme dál, protože před námi je první novinka, první ze čtyř novinek, True Colors a skladba s názvem Primadona, a to se mi strašně líbí, protože všude jsou nějaký primadony, že jo? Je prostě v každý práci, v každý společnosti, v každém klubu a tak dále. No, mimochodem jsou to dva němečtí DJové a producenti, jména vám asi nic neříkají, to nemá smysl. Každopádně tahle ta skladba vyšla 4. září a má jenom, a to je na ní docela důležitý, 2 minuty 37. A to je docela důležitý pro ty, kteří třeba někdy zkoušeli DJovat nebo tak, protože se to docela dobře mixuje s další muzikou. Ovšem musel jsem zkonstatovat, že my tady v rádiu máme dokonce ještě kratší, 2:33. No a potom si dáme Alexe Warrena, to je chlápek, který se proslavil předtím, než se vydal na hudební scénu, tak na sociálních sítích, a tam to tak jako většinou začíná.

0: Jdeme na další věc, to znamená na druhou novinku, kterou má na svědomí Miley Cyrus, jmenuje se Buzz Persuades. A mimochodem Miley začíná tím pádem své nové hudební období, protože ona už si neříká Cyrus, ona už si prostě říká jenom a jenom Miley, asi už jí to nebaví. Ta skladba má v podstatě jediný vzkaz, odložte telefony, což je teďka aktuální problém, to je fakt, a běžte tancovat. Ten videoklip dokonce představuje takovou, nebo přepracuje s představou návratu z digitálního světa na skutečný taneční parket. A to tě teda šlechtí. Pak tam máme Dua Lipu, to tuším, že je 7. místo a tam je to taky celkem jasný. Tahle ta skladba vznikla vlastně jako taková reakce na její nepovedené první schůzky. Ona vysvětlovala v té skladbě, já jsem se díval na ten text, že už jako nechce trénovat další neskušený partnery a chtěla by někoho zkušenějšího. Tak dobře, tak jo, jdeme na to, budeme jí držet palce, aby jí vycházeli jak partneři, tak i ta skladba, protože od minula byla 6., ale dneska je 7., to znamená, až tak úplně se jí nedaří. Takže ani s partnerama, ani s muzikou, a mně se to teda ani moc nelíbí.
1: Novinka. Novinka Relaxády. Let's go.

0: na Relaxu, máme Relaxádu, to znamená hitparádu Relax Radio. A mimochodem, hlasovat do ní můžete na www.radio-relax.cz a je to docela důležitý, protože podle toho, jak tam poskládáte hlasy, tak se vlastně bude vyvíjet příští vydání Relaxády. Je to jenom a jenom na vás. Tohle byla Dua Lipa Training Season, mimochodem hodně vztahová písnička. Budeme jenom doufat a budu to přát hlavně. Vždycky se zastavím u toho, jak skloňovat Dua Lipa. Takže budu to přát zpěvačce, která si říká, protože se tak nemenuje, Dua Lipa, aby se dostala ze 7. místa minimálně aspoň na to 6., kde byla minulý kolo. To znamená, dostala se o jednu příčku dolů. To je divný docela, ale nevadí. Jdeme dál. A máme tady další muziku, Atmo Music. Atmo Music se jmenuje podle toho, že ta jejich muzika má mít jako atmosféru. Jo, to znamená melancholičtější pop rap, rapový styl. Za chvilku si pustíme jejich pecku, která se jmenuje Do tebe bláze. Mně se to teda líbí, tuhle tu písničku můžu. A pak James Blunt, pozor, to je bomba. 5. místo, postup ze 7. Já si vždycky vzpomenu na to, jak jsme o něm říkali, ono se to teda všude o něm psalo, že když byl na misi v Kosovu, tak že svoji kytaru vozil na tanku. To musel být úžasný pohled. Like Summer, za chvilinku na 5. místě v Relaxádě.
1: Relax Radio. 6. místo.
2: Asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli

0: Jejich tanečních pecek současné doby. Užel a ultra na té, co si budem povídat, oni to mají tak jako v krvi, co, jako, abyste věděli, protože to je současná evropská taneční scéna, to je Užel a ultra na té, to je jako už trošičku pamětnice, by se dalo říct, nicméně hlas, který má kořeny v houseu někde 90. let. No a právě tohleto spojení jako vytvořilo jako úžasnou novinku. Za chvilku si ji poslechneme, uvidíme. Já doufám, že se do té desítky dostane, protože tý bych to teda fakt jako přál. No a pak se mrkneme na čtvrté místo, je to tak, jo. Sony Fodera a Becky Hill, to je další spojení, který stojí za to. Mimochodem skladba Say Something, konec konců je to někde ze srpna, jestli se dobře vybavuju, kdy to vyšlo na svět. A je to další spojení, kde se setkává producent elektronické hudby velmi úspěšný s výrazným ženským vokálem, který by jsme měli úžasně ocenit. Tak se podívám, jak ho oceňujeme. Zatím čtvrtý, minule hádejte, tak je čtvrtý. Tak uvidíme příště.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády. Relaxády.

0: Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something, minule. Pozor, jako to byl posun. Minule se vyšplhali na 4. místo. To znamená, do dnešního vydání šli ze 4. místa a dneska jsou, nevěřili byste tomu, zase 4. Takže posun nic moc budeme doufat, protože já si myslím, že to je taková příjemná taneční muzika, že se to sem určitě hodí, že se dostanou ještě vejš, ale budou to mít těžký, protože je tady další dvojka, která má hodně velkou sílu a vůbec, jako jenom když se řekne Beberexa a David Guetta, tak to jako je jasný, že to je aspirant na první místo, dejme tomu do daleké budoucnosti, třeba 5 týdnů, to znamená 5 relaxát, ale tyhle ty dva už mají za sebou opravdu hodně písniček společných. Ta dnešní se jmenuje Sad Girl, je to vlastně poslední novinka, kterou vám prezentuju. Já jsem to před chvilinkou počítal, kolik už udělali společných hitů, je jich hodně. Je jich opravdu hodně, takže budeme držet pěsti, ať se dostanu, protože tyhle ty dvojce já to určitě přeju. A hned se podíváme potom na 3. místo, tam je Dasha. To je takový jako zajímavý pop country, by se dalo říct, nebo country pop, to už je jedno, jak to vezmeme. Každopádně písnička, která se jmenuje Memo a která se už jako opravdu nějaký pátek drží, 4. týden je tady, dostala se minule z 5. místa, dneska na 3., tak je zajímavá tím, že jako to Memo, to asi každý ví, kdo se pohybuje ve světě sociálních sítí, je to taková jakoby krátká poznámka, připomínka a tak dále, takže ona nám každým tím svým kolem lehce připomíná, že je tady a že by ještě chtěla vejš a má na to ještě jedno kolo. A až to uslyšíte za chvíli, tak mi dáte za pravdu, že se to sem určitě hodí.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Pojďme na to, přátelé, protože před námi je druhé místo. A to druhé místo, to je bomba sama o sobě. Dvě dámy, Madonna a Kylie Minogue, a jejich vlastně první společná nahrávka, co si budeme povídat. A jinak Madonna má tuhletu skladbu na svém posledním albu, který vydala v červenci. Kylie Minogue kvůli tomu vydala EPčko. Mimochodem, Madonna je uvedená na tomhletom, na téhleté skladbě nejenom jako zpěvačka, ale i jako producentka. No prostě všechno takzvaně top, všechno takzvaně nej. A koncert Madony jsem viděl, na koncertě Kylie jsem nebyl, to mě docela mrzí, ale tak společnou skladbu Love Sensation, která tady je už vlastně 4 týdny a aspiruje na to, aby ten příští týden se dostala konečně na vrchol, myslím tím žebříčku, tak to si pustíme právě teď, budeme držet hodně pěstičky, nezapomeňte pro ní hlasovat na www.radio-relax.cz a upřímně vám řeknu, já to tak nějak v kloubech cítím, že oni se na to první místo dostanou, protože už moc šancí nemají, že? Co si budeme povídat. A kdo jiný by se tam dostal, jakože Daša? To si myslím, že asi ne. Ta je na třetím a nemyslím si, že by jako měla takový jako nástup. Jo? Uvidíme. Já jim dávám pro příště první místo, nechme se překvapit.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Tak aby jsme si to upřesnili, do příště nezapomeňte, svůj jeden a jediný hlas určitě dejte Madoně a Kylie Minogue. Love Session, já vás prosím, protože jsou tady poslední týden od příštího týdne, tak bych je docela rád viděl na prvním místě, co vy na to. Jako já myslím, že jim to holkám hraje, nebo prostě dejte to komu chcete. Navíc vybírat můžete na www.radio-relax.cz. To je ta nejdůležitější informace, protože tam vlastně děláte další relaxádu, která tady bude příští středu. Tak a teď pozor, protože jdeme rekapitulovat, ať víte, co jsme vám tady dneska servírovali. Nejdřív novinky.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

Girls Prima Donna, to je novinka číslo 1. Miley Cyrus, která už si ale říká jenom Miley. Pak jedna pecka, Užel a Altranate. Nebo Ultranate, abych byl úplně přesný. A nebo dvojka

0: Tak z těch novinek můžete vybírat a já doufám, že vyberete opravdu poctivě. Já osobně bych dával hlásek, ne, že bych vás chtěl ovlivňovat, to ne, ale Užel a Ultra Nate si to fakt jako zaslouží, ale jdeme na tu desítku.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

Hodně příjemná věc, docela se divím, že tak dlouho jenom na 10. místě. Robin Schulz a Watermott, Take It Slow, tak uvidíme, kam až se dostane dál. Docela líto je mi Pokáče, že nemá trošku rychlejší postup, je na 9. místě.

0: osmičce Alex Warren. Sedmé místo v Relaxádě s pořadovým číslem 1578 získává Dua Lipa. Na šestce, a to je jako docela mega postup z devátého, Atmo Music, Do tebe blázen. Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházejí. I na pětce je postup ze sedmičky James Blunt. Na čtyřce moc velký postup není. Minule čtvrtý, dneska čtvrtý. Sony Fodera, Becky Hill. Na trojce Daša a jedno country memo. Vždycky si beru ten svůj kovbojský klobouk, abych si to pořádně užil tady. Na dvojce před chvilinkou jsme hráli Madonna a Kylie Minogue. Teď už jdeme pomalu, ale jistě na jedničku. Kdo myslíte, že tam je dneska vlastně naposledy? Dáma, která vyhrála dvakrát Eurovision, je z Polska, aktuálně dodala tuhletu skladbu na jako oficiální píseň mistrovství světa fotbalistek do 20 let. Já vždycky slyším fotbalistky, jak se tak jako divně oklepu, nevím proč. Nicméně nemůžeme jí vzít první místo, to je jasná věc. Takže tady je. Já jí mám rád tu skladbu, protože jo, to se strašně dobře pamatuje. A Blanka taky, jak říkám s oblibou, nebo jsem říkal doteďka, každé vydání, není to žádná Malgorzata a tyhle ty různý polský jména. Ta Blanka je prostě Blanka. Tak jdeme na to. Tohle je vítěz, nebo spíš vítězka dnešní Relaxády.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.
1: Z rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 20. září. Tento den roku 1859 byl přijat patent na elektrický sporák. Roku 1960 přišel na svět David Hemingway ze skupiny House Martins. 20. září 1934 se narodila italská filmová herečka Sofia Loren. Roku 1968 se narodil Ben Shepherd, baskytarista kapely Soundgarden. 20. zářijový den zemřel v roce 1979 československý politik Ludvík Svoboda. O 4 roky dříve vypustil Bruce Springsteen do světa single Born to Run. Roku 1951 poprvé přeletělo proudové letadlo nad severním pólem. Roku 1994 zemřel tento den ve Vrchlabí 4 dny po svých 54. narozeninách herec Petr Čepek. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.